noi zagonzimo vajdu aktivno se na najim Facebooku, bišta Messenger Radia Norda FM. Pozdravimo ti slahincov z Sihueve, bo vim, že tači su. I też momčete, že na Sihueve ne barži ljubim sogac Norda Šrim. Pogodnje da sun te večer, tej če barži klubove grajime přes pół godzne. No ale když klubove štečti rozmajite, mu ma vopće sawe audicije. Mišome muzika rozmajitih zortov, tak či tak všetko je, to je muzika leva i goje relaxy, dle zabave. Ma to je Norda Šrim i tip, co charakterizuje Norda Šrim, že tači dredži audicije nima. Mojego gada co chcą, ale tači dredži nima. Nima tači dredži, gdzie muzika je tak rozmajito, na ješi prowadzone po kaszepsku. Teraz skuter. Talentowa żyna ma od początku istnienia go Norda Šrim.